Zamotali se oba a motor řádně před. Náhle ten, co sedí vzadu, volá, dochází nám benzín. Říkáš něco, křičí pilot, blbě slyším z kombinézy. Raději přistan, volá zadní, je to vážně nouzový. Mluv nahlas, křičí přední, já tu slyším kulový. Neslyším, křičí ten vzadu, proč nic neděláš, máš přistát.